Sit and love thing. Sit and love thing.

And this is our house. It's my house. I keep the electricity on.

0: všechny milovníky kinematografie, Zunrádia a Huči Kuči Tance. Sky Showtime nasazuje Oscarového Hamleta, HBO Max předvádí Chronologii vody, Disney Plus se vrací k 11. září v dokumentu Znovu spolu a Jafar Jackson prozradil, kam se bude ubírat pokračování připravovaného filmu Michael 2. Posloucháte Půlnoc v Hollywoodu. Z pražského studia vás zdraví Činečí čas Zuzana Maxa. Neopouštějte svou oblíbenou stanici.
1: Tak co? Dobrý?

0: Tell me a story.
1: What story would you like?
0: Something that moves you.
1: Is it true you know everything about a person by touching them here?
0: Not everything.
2: Na Sky Showtime dnes dorazí jeden z nejoceňovanějších filmů minulého roku. Historické drama Hamnet, které si ze Zlatých globů odneslo 2 sošky včetně ceny za nejlepší dramatický film a Jessie Buckley vyneslo Oscara za hlavní ženský herecký výkon. Režisérka Chloe Zhao, držitelka 2 Oscarů za Zemi nomádů, adaptovala bestseller Maggie O'Farrell a natočila příběh, který se odehrává v prostoru, o kterém dějepis mlčí. Doma. Mladý učitel latiny William Shakespeare potká své hlavou Agnes, vezmou se, mají 3 děti, on odjíždí do Londýna psát divadlo, ona zůstává na venkově a drží rodinu pohromadě. Když domácností otřese tragédie, rozpadne se nejen rodina, ale i manželství, které vypadalo nezničitelně. A z toho žalu vznikne Hamlet. Williama hraje Paul Mescal a Agnes Jessie Buckley, v dalších rolích se objeví Emmy Watson a Joe Alwyn. Je to film o tom, jak se z rodinné katastrofy stane světová klasika. Oscarové drama Hamlet najdete od dneška exkluzivně na Sky Showtime.
1: You touched me, what did you see?
0: I saw a landscape.
1: Saw a landscape?
0: Mm-hmm. Spaces. Caves. Tunnels and oceans. Undiscovered countries.
1: Will you be brave?
3: Yes.
1: Will you be brave?
4: Každej je v něčem dobrej. Bej například... Máte vkus.

Jafar Jackson, synovec Michaela Jacksona a představitel hlavní role v letošním trháku Michael, promluvil o chystaném pokračování a prozradil něco, co první film pečlivě obcházel obloukem. Druhý díl se prý má konečně dotknout obvinění ze zneužívání nezletilých. Připomeňme kontext. Snímek Antoana Fuqua vstoupil do kin 24. dubna a v polovině července překonal miliardu dolarů, čímž se stal vůbec prvním životopisným filmem, který na tuhle metu dosáhl a zároveň nejúspěšnějším titulem v historii studia Lionsgate. Překonal i Oppenheimera a Bohemian Rhapsody. Jenže končí rokem 1987 a klipem Bad, tedy předtím, než se Jacksonovo jméno poprvé objevilo v novinách vedle slova obvinění. A nebyl to původní plán. Film měl kauzy zpracovat, jenže právníci Jacksonovy pozůstalosti si všimli klauzule ve vyrovnání s jedním ze žalobců, která zakazovala jeho jakékoliv zobrazení na plátně. Celé třetí dějství tedy šlo do koše a následovaly nákladné dotáčky. Fuqua později uvedl, že se vyhodilo zhruba 30% natočeného materiálu. Nyní tedy Jafar Jackson tvrdí, že dvojka nabídne pohled z Michaelovy strany. Argumentuje tím, že obvinění vždycky vycházejí z vyprávění někoho jiného a mluví o cizím příběhu, cizí představě a agendě, přičemž problémem rodiny je podle něj to, že Michaelův hlas není slyšet. Zároveň dodává, že scénář zatím vzniká a on sám do něj nemluví. Michael Jackson byl v roce 2005 zproštěn viny a nikdy nebyl odsouzen. Jeho rodina obvinění dlouhodobě označuje za finančně motivovaná a na druhé straně stojí výpovědi Wadea Robsona a Jamese Safechucka z dokumentu Leaving Neverland. Film, který má tuhle kapitolu vyprávět z perspektivy jedné strany, vzniká ve spolupráci s pozůstalostí a hlavní roli v něm hraje člen rodiny. Objektivní rekonstrukce to zřejmě nebude, a to ani v případě, že by se o ní někdo pokoušel. Studio Lionsgate zatím míří s natáčením na konec letošního roku a do kin by se dvojka mohla dostat nejpozději v roce 2028. Šéf filmové divize Adam Fogelson zmínil, že se použije část materiálu natočeného už pro jedničku, hlavně velká hudební čísla. Takže pokračování bude. Otázka zní, jestli půjde o film nebo o obhajobu s doprovodnou choreografií.

0: thought about starting at the beginning.
1: Oh, get her, Mike! Get her, Mike!
0: That's not how I remember it.
2: Na HBO Max dorazil film, který je zároveň režijním debutem Kristen Stewart, Chronologie vody, adaptace memoáru americké spisovatelky Lidie Juknevič. Hlavní hrdinka vyrůstá v rodině, kde není bezpečno a útěk najde ve vodě. Plavání je pro ní jediné místo, kde má tělo pod kontrolou, a taky vstupenka na univerzitu a pryč z domova. Jenže talent se dá promarnit rychleji, než se získá, a následuje série vztahů, které nikam nevedou, mateřství, které neproběhne podle plánu, a závislost. Nakonec se vypravička poskládá dohromady skrz psaní, což je v tomhle případě víc doslovné, než jak to zní. Hlavní roli hraje Imogen Poots, v dalších rolích se objeví Tora Birch, Jim Belushi, Tom Sturridge nebo Kim Gordon. Scénář napsala Stewart společně s Andy Mingem, tedy manželem samotné Juknevič, takže o věrnost předloze bylo postaráno velmi zblízka. Není to film, který by divákovi cokoliv usnadňoval. Vyprávění je roztříštěné, nechronologické, spíš jako proud vzpomínek, než jako příběh s pořádným začátkem a koncem. A Stewart evidentně netoužila natočit uhlazený životopisní snímek z katarzí na správném místě. Což je od herečky, která 15 let poslouchala, že neumí zahrát víc než jeden výraz, docela odvážná volba pro první režijní počin. Chronologii vody najdete nyní na HBO Max.
0: Fragments.
3: Keep your head up.
0: Repetitions.
4: Smiley face.
0: Patterns. Formations.
5: There are moments.
6: Look at me.
5: Between years.
6: Look at me.
5: It surfaced with great force.

0: It's been 25 years, and without both of them, I would have never made it out.
1: That day, someone risked their life to save my life.
2: She was the only one on the ground that wasn't running. I said, I gotta stop.
3: Na Disney Plus dorazila dokumentární série k 25. výročí útoku z 11. září, jmenuje se 11. září znovu spolu. Východisko je jednoduché a překvapivě to nikoho nenapadlo dřív. Tisíce lidí tehdy prožili nejdelší hodiny svého života po boku naprostých cizinců. Někdo někoho snesl po schodech z 80. patra, někdo někomu podal ruku v zakouřené chodbě, někdo někoho vytáhl z trosek. A pak se všichni rozešli do svých životů a většina z nich se už nikdy nesetkala. Seriál z produkce National Geographic je po 25 letech dává dohromady. Nejde tady o rekonstrukci útoků ani o další analýzu toho, co selhalo. Tvůrci ji připravili ve spolupráci s New Yorkským muzeem a památníkem 9/11 Memorial and Museum a záměrně se soustředí na to, co se toho dne dělo mezi lidmi. Na poděkování, která se nikdy nestihla vyslovit, na vzkazy, které někdo někomu předal a nikdy se nedozvěděl, jestli dorazili, a na otázky, se kterými přeživší žili čtvrtstoletí. Sérii 11. září znovu spolu najdete nyní na Disney+.
0: I've always wanted to say thank you.
4: I'd like to say thank you.
5: I need to say thank you to them for saving my life.

Nás ještě čeká přehled novinek, které vstoupily do kin minulý čtvrtek, tedy 20. srpna. Hororovou linii drží Insidious, Jsou mezi námi. Amelia Eve hraje mladou matku, která zjistí, že umí vstupovat do Dálavy, říše ztracených duší. Jenže pak přijde na to, že z ní dokáže bytosti i vytáhnout ven do našeho světa, a to je přesně ten okamžik, kdy démoni zbystří. Lin Shai je samozřejmě zpátky jako ostatně vždycky. Kdo má rád festivalové drama, ten by neměl v kině minout Malou sestru francouzské režisérky Hafsí Herci. 17-letá Fatima z francouzsko-alžírské rodiny nastupuje na pařížskou univerzitu a řeší, jak skloubit svou víru, rodinu a naklonost k ženám. Nadia Melity si za hlavní roli odvezla z Cannes cenu pro nejlepší herečku. Silnou konkurencí jí dělá Budapešť 1957 od Lászla Neméše, tedy muže, který má doma Oscara za Saulova syna. Rok po potlačeném maďarském povstání se do života židovského chlapce Andora vloudí muž, který o sobě tvrdí, že je jeho pravý otec. Chladná, nepříjemná a velmi dobře natočená studie rozkladu. Lehčí program obstarává v kinech romantická komedie Na jednu noc. Amerika zakázala nemanželský sex s jedinou výjimkou v roce a právě během té noci se Callum Turner a Monica Barbaro potkávají, jdou si na nervy a hádejte, jak to dopadne. V obsazení je i Molly Ringwald, což je od filmu o mimo manželském chaosu docela vtipná generační poklona. Ve stejném ranku je i Wellness Weekend, kde Leslie Mann, Isla Fisher, Michelle Buteau a Anna Faris odjedou na relaxační pobyt a vrátí se ve stavu, který se relaxaci nepodobá ani vzdáleně. Česko zastupuje v kinech Čika Čeka, Pavla Tomicová jako venkovská pošťačka Zdena, Jancina jako její syn, který ve Francii dělá úspěšnou drag queen a doma se o tom zapomněl zmínit. Fanoušci anime a fotbalu mají v kinech Blue Lock, adaptaci mangy o tréninkovém zařízení, kam Japonsko zvolá 300 mladých útočníků, aby z nich zbyl jediný. Týmový duch se nekoná. Z dokumentů dorazil do kin ukrajinský Kuzma, portrét frontmana kapely Skryabin, poskládaný z dosud nezveřejněných archivů. Ani na malé pidižvíky se nezapomnělo, do kin vtrhl animovaný Tom a Jerry Kouzelný kompas. Tak to bychom měli. Přehled posledních novinek v kinech. Hopk!

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. 4 důvody pro DAB digitální rádio.

0: as I tell you. I need to get you and the boy away from here. Away from...
1: Respect the king! Respect the king!
2: Did you see everything you needed to see?
3: HBO Max přidal film, který měl původně odstartovat šestidílnou Artušovskou ságu. Skončilo to ale u jednoho dílu. Král Artuš, legenda o meči z roku 2017, je pokus Guy Ritchieho převyprávět nejstarší britskou legendu jazykem londýnského podsvětí. Artuš vyrůstá v uličkách Londýny a mezi rvačkami a drobnými kšefty a netuší, že mu strýc Vortigern kdysi zavraždil rodinu a ukradl trůn. Když se mu podaří vytáhnout meč z kamene, přijde o pohodlnou anonymitu a musí se postavit tomu, kdo doopravdy je, ať už chce nebo ne. Artuše hraje Charlie Hunnam, uzurpátorského strýce Jude Law. V dalších rolích se objeví Eric Bana, Jimon Hansu a Astrid Berger Frisbee. A v jedné krátké scéně i David Beckham, jehož herecký výkon si tehdy vysloužil samostatný odstavec skoro v každé každičké recenzi. Warner Bros. Do filmu nalilo 175 milionů dolarů a nejméně další stovku na marketing. Celkově vydělal snímek necelých 149, studio na něm tedy prodělalo přes 150 milionů a zbývajících 5 plánovaných dílů zmizelo ze stolu dřív, než se film vůbec dopromítal v kinech. Odborný tisk ho dodnes řadí mezi 10 největších propadáků všech dob, což mimochodem neznamená, že se nedá koukat. Ritchie tu točí středověk jako gangsterku se zrychlenými montážemi, hláškami a soundtrackem Daniela Pembertona. Buď vám ten mix sedne, nebo vás bude po 10 minutách bolet hlava. Nic mezi tím. Krále Artuše, legendu o meči, najdete nyní na HBO Max.
0: I've never had any power or any desire to achieve it.
4: That's what all the fuss is about.
5: Don't worry, you'll soon understand what all the fuss is about.
2: Are you scared?
0: I think I can manage.

Taylor Sheridan, muž, který dnes v Paramountu prakticky sám drží dramatickou tvorbu, je od pátku u soudu. A jde o jeho nejcennější majetek, seriál Yellowstone a potažmo o jeho čest a kariéru. Žalobu podala u federálního soudu v Kalifornii televizní scénáristka a novinářka Laura Jane Sulkin. Tvrdí, že na přelomu let 16 a 17 poslala Sheridanově manažerské agentuře Elevate Entertainment pilotní scénář, bibli seriálu a pitch deck k westernovému dramatu Sovereign Nation, na kterém prý pracovala přes 10 let. Příběh se točil kolem samosprávy indiánského kmene, kasína jako zdroje politické moci, boje o půdu a developerské projekty. Odpověď dostala zdvořilou a stručnou. Taylor poděkoval za zájem, ale na televizní projekty prý nemá čas. Podle žaloby Paramount během několika měsíců schválil Sheridanův Yellowstone, který se na obrazovky dostal v červnu 2018. Sulkin ve spisu vypočítává konkrétní prvky, které se podle ní z jejího materiálu přesunuly do Yellowstoneu. Kmenové kasíno jako centrum politické moci, klíčová konfrontace odehrávající se v kanceláři kmenového předsedy přímo v kasínu, svěřenecká půda bez územních omezení a 90-letý pronájem jako mechanismus expanze. A pak jedna položka, která zaujala i americká média navíc. Ve svém pitch decku prý navrhla do rolí Dannyho Houstona a Gila Birminghama. Oba se v Yellowstoneu skutečně objevili, a to ve strukturně velmi podobných rolích. Žalováni jsou vedle Sheridana také Paramount, 101 Studios, Elevate Entertainment a NBC Universal. Zástupci ani jedné ze stran se zatím nevyjádřili, takže platí to obvyklé. Zatím jde o tvrzení jedné strany, nikoli o soudní verdikt. Načasování je nicméně půvabné. Sheridan má za sebou seriály Mayor of Kingstown, Tulsa King, Lioness, Landman i letošní The Madison a od roku 29 přichází z Paramountu k NBC Universal. Muž, kterého Hollywood léta nebral vážně, se teď bude soudit o to, čí to vlastně byl nápad.

Nevíte, co s večerem? S námi víte, co si pustit. Poslouchejte Půlnoc Hollywoodu.

0: obsession he seems to have for guns.
1: Maybe a boy likes to feel he's best at something. So I saved up, and one Christmas I got him a brand new BB gun.
2: Na Blu-ray disku vychází film, který v roce 1950 nikdo nebral vážně a který je dnes součástí amerického národního filmového registru. Blázni do zbraní v originále Gun Crazy. Příběh je jednoduchý až archetypální. Bart je od dětství posedlý zbraněmi, ale nedokáže střílet po ničem živém. Na pouti potká Annie Laurie Starr, atrakci ze střelnice, která takové zábrany nemá. Zamilují se během jediného duelu na terče a odjíždějí spolu na loupežnou jízdu napříč Amerikou, ze které není návratu. John Dahl a Peggy Cummins tu hrají jednu z nejvíc znepokojivě erotických dvojic klasického noáru, aniž by se přitom prakticky svlékli. Zajímavější než děj je ale to, jak film vznikal. Produkovali ho bratři Kingové, tedy pánové, kteří se do Hollywoodu dostali od výherních automatů. A scénář napsal Dalton Trumbo. Jenže Trumbo byl v té době na černé listině, takže se jeho jméno v titulcích neobjevilo. Režisér Joseph H. Lewis byl klasický béčkař, který dostával málo peněz a hodně volnosti. Využil toho k dnes už legendární scéně. Přepadení banky Hamptonu natočil v jediném více než 3minutovém záběru z improvizovaně upraveného zadního sedadla auta. Kamera nepřestává jet, herci si část dialogu vymýšleli za jízdy a kolem jdoucí na ulici netušili, že se natáčí film. V roce 1950 to nikdo nedělal. Právě tahle scéna a celý ten pocit odsouzené jízdy si pak vypůjčila francouzská nová vlna, zvláště Godard, a o 17 let později z toho vyrostly Bonnie a Clyde. Remake z roku 1992 s Drew Barrymore raději necháme spát. Stylová noárovka Blázni do zbraní je nově k dispozici na Blu-rayi u vašich oblíbených prodejců.
0: Somebody might get hurt.
1: How can anybody get hurt if we don't hurt them? I want to do a little living.
0: What's your idea of living?
1: It's not 40 bucks a week.
0: Tell me, when did you get this idea?
1: Oh, I've always had it. Ever since I can remember. If I don't get it one way, I'll get it the other. I told you I was no good. I didn't kid you, did I? Well, now you know.

0: I've been many places, I've seen many things.
1: This is the best travel show. The other celebrities, they look like a wax figure.
0: Not me though, right?
1: Yeah, all natural.
0: Do you think I should do maybe a little something?
1: A little on the forehead.
0: Tell me when I get to the right amount.
1: All right, that's enough.
0: Right there?
2: Na HBO Max se rozjela třetí řada pořadu, jehož celý koncept spočívá v tom, že hlavního hrdinu je potřeba někam poslat, nejlépe daleko. Conan O'Brien musí vypadnout, vznikl z jeho podcastu, kde si roky povídal přes video s posluchači z celého světa. V jednu chvíli ho zjevně napadlo, že by za nimi mohl přijet osobně. A tak jezdí. V první řadě to bylo Norsko, Thajsko, Argentína a Irsko, ve druhé Španělsko, Nový Zéland a Rakousko. Letos přišli na řadu Indie, Nizozemsko, Maroko a Filipíny. Formát je jednoduchý, Conan dorazí do cizí země a ubytuje se u fanouška a pak dělá věci, které by rozumný člověk nedělal. Zkouší místní práci, plete se do rituálů, kterým nerozumí a s naprostou vážností uráží lidi, kteří se s ním smějí. Přesto z toho paradoxně vychází jeden z nejmilejších cestopisů současnosti, protože Conan si nikdy nedělá legraci z hostitelů, vždycky jen ze sebe. Čtyřdílná třetí řada Conan O'Brien musí vypadnout je nyní na HBO Max. Nové epizody přibývají každý týden.
0: At your service, sir. Could I have a tip, please?
3: This is the life of the party. Sometimes you see something and you just know it's right.
4: You let the white person in and boom, it's a takeover. It's a full takeover.
3: I'm not just a white person. I'm the whitest person ever.
5: Let's stop right here. Don't make it worse.
3: You're talking to the wrong guy. Because I love to make it worse.
6: Každý je v něčem dobrý. Vy například máte vkus.

0: Jako každé úterý mám pro vás výběr toho nejlepšího, co se za poslední dva týdny objevilo na streamingu. Na Apple TV Plus se vrátily Mexické ženy v modrém s druhou řadou, kde přichází nový případ Temnější tajemství a systém prohnilý až do morku kostí, se kterým se musí porvat úplně stejně jako s vrahem. Seriál se 70-kovou retro atmosférou dotaženou do posledního detailu. Disney Plus přihodilo lahůdku pro fanoušky Act X. Chris Carter vytáhl ze šuplíku zcela nový režisérský sestřih filmu Chci uvěřit s ratingem R, tedy verzi, kterou nikdo doteď neviděl. Mulder a Scullyová jsou vytaženi zpátky do hry poté, co beze stopy zmizí federální agentka a jedinou stopou je kněz, který tvrdí, že má o zločinu vize. David Duchovny a Gillian Anderson v podobě, jakou tenkrát nedovolili pustit do kin. Na HBO Max odstartovali Lanterns jako zajímavý experiment. Osmidílná série od DC Studios totiž záměrně nejede vesmírnou podívanou, ale drsnou kriminálku v duchu Temného případu. John Stewart a Hal Jordan vyšetřují brutální vraždu v americkém Zapadákově a to je zavede k prastarému vesmírnému děsu ukrytému přímo na Zemi. Kyle Chandler, Aaron Pierre a v jedné z vedlejších rolí Nathan Fillion. Za scénářem stojí Damon Lindelof, takže očekávejte, že to bude komplikovanější, než jak to vypadá. Netflix nabízí dokument Volný pád zúčtování s Boeingem. Šokující svědectví whistleblowera o tom, jak došlo k tragickým leteckým nehodám kvůli tomu, že se vyšetřovalo na nesprávném místě a zásadní informace se držely pod pokličkou. Prime Video přineslo dvě pozitivně hodnocené novinky. Alan Richardson se vrací ve čtvrté řadě seriálu Jack Reacher, tentokrát vychází z knihy Gone Tomorrow. Náhodné setkání se zoufalým cizincem ve filadelfském metru vtáhne Reachera do vražedné hry proti protivníkům z nejvyšších pater moci. A pro sportovní publikum je tam dokument Novak Djokovic The Wolf in Winter, portrét nejúspěšnějšího tenisty historie, od dětství ve válečném Srbsku až po zákulisí dnešní Grand Slamu. A nejúspěšnější nabídku posledních dvou týdnů má Sky Showtime. Vrátil se tam britský kyberthriller Nevyhlášená válka s druhou řadou. GCHQ se vzpamatovává z ničivého ruského kybernetického útoku a právě ve chvíli, kdy to vypadá, že Britové získali převahu, objeví tým hrozbu mnohem nebezpečnější. Na stejné platformě najdete i smutný song s Hugh Jackmanem a Kate Hudson. Příběh dvojice, která se živí zpíváním cizích písniček po zábavných show a když se potkají, založí kapelu hrající výhradně repertoár Neila Diamonda. Tak to je výběr nejlépe hodnocených novinek posledních dvou týdnů na streamingu. Hovk!
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

Půlnoc Hollywoodu se blíží ke svému konci. Zítra se opět setkáme u další filmové degustace ze streamingu nebo nových videonosičů. Díky, že jste naladěni na vlnu Zun Rádia, které vám přináší tu nejlepší muziku v éteru. Máte vkus? Od mikrofonu se loučí Zuzana Maxa. Mějte se krásně.

0: Single Story. Stroj času, který vás přenese do 80. a 90. let. Se Zuzanou Maxa.
1: Black Box, Black Box, Black Box, Black Box.

0: Na natáčení videoklipu Material Girl se v zákulisí potkala královna popu Madonna se začínajícím hercem Seanem Pennem, který měl v klipu malý štěk a primárně pomáhal režisérce s produkcí na place.
1: She's fantastic. I knew she'd be a star. She could be great. She could be a major star.
2: She is a star, George.
1: The biggest star in the universe right now as we speak.
2: I want to meet her.
1: You got it. Anytime, name the place, name anywhere, any street, you got it.
2: Now.
0: Je 16. srpna 1985 a po šestiměsíční známosti se slaví opulentní svatba v Malibu, a to přímo v den Madoniných narozenin a den před narozeninami Seana.
3: Guests included Martin Sheen, Carrie Fisher, Christopher Walken and a pink-haired Cher. The I do's seem pretty traditional. Here's Madge throwing her bouquet from a balcony while Sean dove under her big bouncy skirt to retrieve her garter.
0: Manželství dvou dominantních povah ale nebude procházkou v růžové zahradě. Emoce, žárlivost a Pennovy veřejné výlevy se brzy stanou častým obsahem palcových titulků novin. Ostatně jako sama drama queen bude přihřívat bulvární šílenství.
4: Seen fighting the press, often fighting each other, they became known as the poison pens.
5: The press then has slammed me, I say f*** them.
0: Madonna, jak známo, má zatraceně dobrý cit pro obchod a co táhne. A zdali je to pouze její další marketingový trik, nebo je prostě tak šílená, je otázkou.
6: People might have thought you were a little crazy.
7: Okay, wait a minute.
0: Manželství Madony a Seana Penna vydrží několik let. Tlak okolí a opakované skandály nakonec vyústí v jejich rozvod v roce 1989. A zatímco bulvár žije jejich bouřlivou svatbou,
8: that was on a rumor. She and I had never met.
0: Na trh vstoupilo nové album Primitive Love od Miami Sound Machine a my si dáme single s příznačným názvem Bad Boy.

0: This is Jimmy Jam.
1: And this is Terry Lewis.
0: Yes.
2: Je 17. srpna 84 a SOS Band, což je zkratka pro Sounds of Success, vydává své páté album Just the Way You Like It a druhé, na kterém pracovalo začínající producentské duo Jimmy Jam a Terry Lewis.
0: And I also have to talk about the musicianship of the guys in the band, because they were all really great musicians.
2: Název alba i hlavního singlu byl inspirován řetězcem rychlého občerstvení na wafle, kde jsou častými hosty Jimmy s Terrym, a firemní slogan je inspiroval k napsání Just the Way You Like It. U této desky se už začíná projevovat rozkol v SOS bandu. Zatímco většina kapely se účastní procesu produkování, hlavní zpěvačka Mary Davis přichází sama naspívat své linky a předznamenává tak svůj odchod na solovou dráhu.
0: For us to work with them was incredible. You know, to have the musicianship in the room with us too.
2: Single Just the Way You Like It naváže na předešlé úspěchy SOS bandu, když se vyšplhá na 6. příčku R&B žebříčku.

0: hrozně nerad bych něco zvoral a ohrozil svou budoucnost.
1: Joele, můžu ti něco říct?
0: Co?
1: Stačí, když si čas od času řekneš, vždyť jde o hovno. Tahle věta ti dá svobodu, hoch.
2: 5. srpna 1983 vstupuje do amerických kin komediální drama o středoškolákovi, jehož rodiče odjeli na dovolenou a on si doma rozjede riskantní podnik.
1: Svobodu provází příležitost a příležitost vytváří tvou budoucnost.
2: Riskantní podnik zažehne úspěšnou kariéru hlavnímu představiteli, ze kterého se vyklube nehasnoucí, zjevně nestárnoucí a v budoucnu nejlépe placená hvězda Hollywoodu Tom Cruise.
1: Říkal jsi, že vaši jedou na dovolenou?
0: Jo, zítra.
1: A celý dům budeš mít jenom pro sebe.
0: Jo?
1: Teď jde o hovno. Jestli to neřekneš, tak si neškrtneš.
2: Cruiseovi bylo v době natáčení 20 let a tak studio přikročilo k jeho omlazení na teenagera. Cruise musel cvičit 7 dní v týdnu, aby schodil 10 kilo. Poté okamžitě s tréninkem přestal a jedl extrémně tučná jídla, aby se zakulatil a docílil tak oplácaného náctiletého vzhledu.
3: Je ti všechno jasné? Ano?
4: Drahoško, co se týče našeho domu, stačí, když se spolehneš na zdravý úsudek. My ti věříme.
3: Užijte se to.
2: Režisér a scénárista Paul Brickman se inspiroval Bertolucciho snímkem Konformista a spojil temnější formu s humorem.
0: Tenhle Kvído je tvůj manažer?
4: Ano.
0: Nebo pasa?
4: To ne, to je postřeh, Joele.
1: Je to možný? Zítra mám psát trigonometrii a přitom jde po krku Kvído. Uchylnej pasák a vrah.
2: A jak vnímá tento snímek Tom Cruise? Je to o dnešní kapitalistické společnosti. Ospravedlňují prostředky účel? Chcete pomáhat lidem nebo chcete jen vydělávat? Joel to všechno zpochybňuje a já taky. Neříkám, že jsem nějaká erudovaná politická osobnost, ale vadí mi to. Alespoň kladu otázky. Riskantní podnik je Joelovým zkoumáním společnosti a o tom, jak se nechá vtáhnout do této divoké kapitalistické jízdy.
0: Porsche, chce tady auto, které nemá konkurenci.
5: Vole jeden.
2: Promítání o prvním víkendu přinese snímku nečekané zisky. Nejenže ho budou kritici přirovnávat Nicholsovu absolventovi, ale také označí Riskantní podnik za jeden z nejlepších filmů roku 1983.
0: Jmenuji se Joel Goodson. Zabývám se uspokojováním přirozených lidských potřeb. Můj hrubý příjem za jedinou noc činil $8,000. Život je krásný.

0: close.
1: Okay, hi, welcome back to the program. We're on the, what floor are we on? The seventh floor. And we're facing Fifth Avenue here in Midtown Manhattan. And just out that window, right over there, is the Today Show.
2: Ocitli jsme se v newyorském Rockefeller Plaza, kde sídlí stanice NBC. Je 19. srpna 1985. Na jedné straně NBC pořádá velkou outdoorovou Today Show s Bryantem Gumblem, na druhé straně doslova o pár pater výš v kanceláři sedí David Letterman. A ten se zlobí, protože když NBC zainvestovalo do reklamy, jeho vlastní výroční speciál má sotva malý letáček, který sdílí s nějakým animákem. Zatímco Today Show...
1: Take a look at this ad. Unbelievable, isn't it, ladies and gentlemen? It's the size of a beach towel.
2: Letterman tedy bere propagaci své show do vlastních rukou. Otevírá okno, bere do ruky megafon a rozjíždí svůj televizní prank na plno.
1: Somebody's belongings.
3: Attention, attention people of New York City. My name is Lawrence Wilson, president of NBC News. This primetime program was my idea, and I'm not wearing pants.
2: Letterman tak vstupuje do živého vysílání Today Show, zatímco Gumbel vede vážný rozhovor s hlavními představiteli televizního hitu Miami Vice. A do historie se zapisuje Lettermanův výkřik: jmenuji se Larry Grossman a nemám na sobě žádné kalhoty. Přičemž Larry Grossman je v této době prezident NBC News. Diváci na náměstí se baví, dvojka detektivů z Miami Vice se baví, publikum Letterman Late Night Show se baví a moderátor Today Show Gumbel zuří.
3: See this ad? Of course not. It's for my show.
2: David Letterman si tímto dnem zajistí pověst krále televizních fórků a tenhle moment spustí několik let trvající napjaté vztahy mezi oběma pořady. Ale zároveň se stane jedním z nejslavnějších televizních vtípků 80. let. Ať už s kalhotami nebo bez, Letterman dokázal, že někdy stačí okno, megafon a trocha drzosti, aby se psala televizní historie.
3: Merry Christmas, Jane. Go ahead and light the tree. Good night.
4: Зачем приехал нам ты, враг, от запада? Признайся, приехал, чтобы украсть от нас великие достижения народа, великие труды рабочих. Признайся, подкупить народ богатством.

0: Domácímu fanouškovi už zvyšuje puls špičková akce, totiž velká cena Československa silničních motocyklů v Brně. Je tu zastoupená celá domácí špička.
1: V neděli 29. srpna 1982 se i přes protesty závodníků přeci jen rozjíždí Grand Prix v Brně. Je to poslední závod na tomto původním přírodním okruhu, protože Mezinárodní federaci motocyklistů došla trpělivost s planými sliby organizátorů, že postaví nový a bezpečný motodrom. Brněnský Masarykův okruh tak definitivně ztrácí homologaci pro závody mistrovství světa motocyklů.
2: Nezapomeňte bojovat proti vládě!
3: Neposlouchejte ho, děti!
4: Bohužel už se stalo. A já to nemůžu dostat z hlavy!
1: Snad díky této nekompromisní stopce bude konečně schválena výstavba nového automotodromu v Brně, jež se dočká značného skluzu. A další závod MotoGP se odehraje v Československu až za 4 roky.

0: 4 důvody pro DAB digitální rádio.
1: ZUN. Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme galaxii, která zapomněla na hlavní část programu, totiž na hvězdy. Jmenuje se Cloud 9, leží 14 milionů světelných let od nás, poblíž spirální galaxie M94 a jak popsal portál space.com, obsahuje vodík o hmotnosti milionu sluncí a temnou hmotu za 5 milionů. A hvězdy? Ani jedna. Tým Ignacia Truchia namířil na to místo kameru Hypercam na největším optickém dalekohledu světa na Kanárských ostrovech. 2 a něco hodiny expozice, nejhrubší snímky téhle oblasti v historii, 10x hlubší než cokoliv předtím. Výsledek? Dokonalé nic. Prázdno tak čisté, že by mu záviděl každý uklízeč. Vysvětlení? Ultrafialové pozadí vesmíru prý ohřálo plyn natolik, že se nikdy nestihl smrsknout do hvězd. Galaxie se surovinou, ale bez stavební firmy. Potvrdit to musí až James Webb. Držme palce téhle tiché dámě. Mějte se pozemsky.
0: Powerplay.

0: jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dneska se podíváme na Mars, kde rover Curiosity právě zdolal pořádný kopec. Vozítko velikosti auta si po 14 letech jízdy připsalo celý kilometr převýšení. A to všechno šplháním po úbočí hory Mount Sharp, která měří 5 kilometrů. A Curiosity ji leze už od roku 2014. Aby to náležitě oslavil, poslal domů panorama složené ze 323 jednotlivých snímků. Vidíme na něm široké údolí přezdívané Valle Grande, jeho dno i vzdálený severní okraj. Jak popisuje space.com, stalo se to během 4972. marsovského dne mise. A ta věda? Curiosity našel stopy po tekoucí vodě a složité organické molekuly, stavební kameny života. Kola má sice rozbitá na cucky, ale NASA tvrdí, že práce má ještě spoustu. Kilometr za 14 let. Domu říkám důstojné tempo. Tak ať vám ten kopec zítra taky vyjde. Mějte se pozemsky.
3: This right here is a power play.

So check it out.

jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Let's try something different. This is Luther with the masters at work.

0: jděte do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame.
1: Vesmírná show pana Vanguarda. Byl vědecký experiment a stal se z něj showman, pan Vanguard.
2: Zdravím z orbity, tady Vanguard. Dnes máme zprávu, která potěší každé srdce. Doslova. Vědci z Chicagské univerzity poslali 5 myší na mezinárodní vesmírnou stanici a dalších 5 nechali doma na Zemi jako kontrolní skupinu. Proč zrovna myši? Protože jejich srdce tluče až 600krát za minutu, tedy zhruba 10krát rychleji než to vaše. A výsledek po 38,5 dnech? Srdeční svalové buňky zůstaly prakticky nedotčené. Jak popsal magazín Universe Today, tým očekával oslabení, protože srdeční sval má hodně společného s tím kosterním. Místo toho dostal příjemné překvapení. Drobný háček tu ale je. Buňky vykazovaly známky zánětu, takže se bude bádat dál. A to se hodí. Cesta na Mars a zpět může trvat 2 až 3 roky. Astronauti mezi tím dřou na běžeckém pásu 2,5 hodiny denně, 6 dní v týdnu. Já se posledních 67 let jen tak snáším a forma pořád skvělá. Tak ať vám to pluče správným rytmem, přátelé.

sit next to you, or you can get into this thing.

0: Say hallelujah!
1: Don't you lose it, better. Is that all right?

4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun. Can you feel it?

Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Powerplay.

Harrington, Charlie Rich, Bill Justice, Eddie

0: Jdete do života s nízkým očekáváním a nikdy vás nic nesklame. Nesklame.
1: Hello everybody, welcome back to the Legendary Radio Show. I'm Black Legend, back this week too on my musical mission.

0: Clásica.
1: I don't feel like going. No. Oh, oh.